někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista.

do nástrahtívčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.